MB. Noc plná 90.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Noc plná devadesátek.

0: Radio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.
2: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkali se

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

0: miles away.
1: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťáková hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
0: Radio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
5: To už je stejně jedno, mizíme!
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
8: Radio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Už je úterý, hezký den. Od 3. října do 27. listopadu bude kvůli výluce v úseku Bakov nad Jizerou Turnov veškerá vlaková doprava nahrazena autobusy. Termín se může změnit podle situace při stavbě. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce bude muset v příštích letech investovat asi 1,5 miliardy korun do modernizace tramvajových tratí v obou městech. Čeká ho i povinný nákup elektrobusů. Vyplývá to z investičního plánu, který budou na začátku obě města schvalovat.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová Mladá Boleslav si včera připomněla 20 let od slavného postupu do základní skupiny poháru UEFA. Byl to jeden z nejslavnějších zápasů historie. Venku na hřišti Olympiku Marseille Bolka prohrála 0-1 a doma potom po velkém dramatu zvítězila 4-2. To si na městském stadionu připomněli tehdejší hráči i funkcionáři klubu, kterým tleskali stovky příchozích. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztančit to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Vypni hlavu, zapni nás. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

mi chyby. Je tady úterý 29. září 8 hodin 24 minut. Hráli jsme si obrovský hit, tohle byla Verona, píseň Na mě nečekej. Já přijdu až ráno, tak na nás čekejte rozhodně, my vždycky přijdeme ráno, dopoledne nás navíc čeká dopolední rozjezd, začne v 9 hodin, tentokrát s Davidem, tento týden. No a když jedeme hity, tohle byla Verona, tak si dáme rovnou další a taky pořádnou pecku Queen.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: 7 let? To už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
3: Radio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Po měsíci stavebních a zahradnických prací dostává jedno z nejvýraznějších veřejných prostranství Bakova nad Jizerou novou podobu. Mírové náměstí prošlo rozsáhlou revitalizací. Jejímž cílem bylo vrátit historickému prostoru důstojný a reprezentativní charakter a současně vytvořit příjemnější místo pro každodenní život ve městě. První příležitost projít se po nově upraveném náměstí budou mít obyvatelé i návštěvníci ve středu 7. října od 16 hodin, kdy město připravuje slavnostní předání náměstí veřejnosti a symbolické přestřižení pásky. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dnů asi 36 600 lidí. Z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost je nižší než loni, kdy si klenoty přišlo prohlédnout 51 553 návštěvníků.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy mistrů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským koučem Santim Deniou podlehl v Praze Chorvatsku 1-2 a v nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. Začíná se ve 20 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Question. What is love?

0: Radio MB ladíte i při úterku 29. září. Já vám přeju krásné dopoledne, začíná dopolední rozjezd. Svátek slaví Michalové a dnešek taky patří Světovému dni srdce. Takže pokud vám dneska zvedl někdo tlak, rozbušilo se vám srdce a začali jste mít pocit, že už toho máte plný zuby, klídek. Nemusí to být zdravotní problém, možná je prostě úterý. Každopádně je tu první pracovní den tohoto týdne, srdce máme pořád na svém místě a Radio MB je stále s vámi. Za malou chvíli se dozvíte o jednom krásném sousedském sporu. Tak hezký den.
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů.

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB.

0: Do Mladé Boleslavy míří Rybičky 48. A to v rámci Face Tour Face. Jako host vystoupí Koblížci. Rybičky se po úspěšném turné po velkých halách vrací na dlouhou dobu naposledy do klubů. A také do kulturních domů. A právě v Mladé Boleslavi se na ně můžeme těšit 16. října od 19 hodin.
1: Radio MB. Vypni hlavu. Zapni nás.

tak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Ladíte Rádio MB a já tu mám teď krásnou zprávu pro všechny, kteří si myslí, že jejich sousedské spory jsou vyhrocené. V Kolorédu se dva sousedi 10 let hádali kvůli lodi zaparkované na příjezdové cestě. No a teď k jednomu z domů někdo nechal přijet tank. Ano, slyšíte dobře, tak pokud se dneska hádáte se sousedem kvůli popelnici, buďte rádi, že zatím nevlastníte tank. Tady je Rádio MB, krásný den.
4: Rádio MB.
5: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvyschovám si na památku a

Tolik věcí stále ještě nechápu a možná nikdy nepochopím. Třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

0: Parádní poslech z Domu kultury vám od mikrofonu přeje David, ladíte Rádio MB a já pro vás mám krásný případ z internetu. Johnny Depp se na akci v Las Vegas pustil do dekorace a ukousl list z umělé rostliny. Prostě stál před fotografii, zahlédl dekoraci a řekl si, tak tohle bude svačinka. A internet to samozřejmě okamžitě začal řešit. Takže jestli dneska v práci ukousnete kus umělé kytky, nemusíte se stydět. Možná právě startuje kete kariéru virální hvězdy. Jsme Rádio MB, servíruju vám další hudbu.
1: Rádio MB, my hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, restaurace a motivace.

0: Česka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení. Au!

0: Aha, tak vedle. Nebo... A je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to... Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Radio MB vám dělá společnost při úterku 29. září a jedna praktická zpráva přišla z New Jersey. Kvůli rozsáhlým záplavám tam lidé natočili žraloka, který plaval po zaplavené ulici. No a to je přesně ten moment, kdy se vám změní silniční provoz, nebo spíš pravidla silničního provozu. Červená už vás nezajímá, důležitější je otázka, je přede mnou auto nebo žralok. A jestli máte SUV, můžete poprvé litovat, že nemáte ponorku. Nám se blíží 10. hodina, za malou chvíli do studia dorazí senátor Ondřej Lochman, tak si počkejte na rozhovor, no a zase se přihlásíme.
1: Rádio MB. Rádio MB. Určujeme rytmus v bolce. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový úterní den. Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá. Ve sboru českých bratří v Mladé Boleslavi se dnes uskuteční svatováclavský galakoncert. Vystoupí Severočeská filharmonie Teplice pod vedením dirigenta Gudínyho Emilsona, dále flétnisté Giuseppe Nova a Miroslav Matějka a houslistka Markéta Janoušková. Na programu jsou například skladby Josefa Suka, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Zazní také Má vlast, Česká svita nebo braniborský koncert Johanna Sebastiana Bacha. Začátek bude v 19 hodin. Legendární britský zpěvák Rod Stewart po více než 6 desetiletích uzavře svou koncertní kariéru. 81letý hudebník oznámil poslední evropské turné, během kterého se rozloučí také s českými fanoušky. Do pražské O2 arény dorazí 24. června příštího roku.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavi dnes vyzvou na domácím ledě Plzeň. Mají co napravovat, protože poslední utkání na ledě Vítkovicím nevyšlo. Prohráli vysoko 2-6 a v tabulce se propadli. Dnešní utkání ve Ško Energo aréně začne v 17 hodin a 30 minut. Zprávy končí, je čas opět na muziku. Příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tady další 90 za námi, máme 8 minut po 10. hodině dopolední. Já už teď můžu ve studiu Rádia MB přivítat hosta a tím není nikdo jiný než senátor a také místostarosta Mnichova Hradiště, pan Ondřej Lochman. Pane senátore, já vás tady opět zdravím u nás na Rádiu MB, dobrý den.
1: Pěkné dopoledne vám všem posluchačům. Zrovna jsem, do toho skočím, zrovna jsem přemýšlel o té písničce. Kolikátý je rok? Já mám pocit, že jsem někde na koupáku v Doxech si poslouchal, tak 96.
0: No, teď jsem chtěl říct 95, 6, že jo, to může být, ano.
1: Tak to je ono, no, to mládí.
0: Takže 90 jsou taky vaše krevní skupiny.
1: Dlouhý vlasy a mikádu.
0: Tak výborně. Tak jedna vzpomínka za námi, ale teď pojďme do žhavé současnosti, pojďme se nejdřív podívat do Mnichova Hradiště. Proběhlo veřejné projednání návrhu architektonické studie obnovy parku u nádraží. Jak se má tahle lokalita proměnit, kdyby k tomu mělo dojít?
1: Takže k tomu velmi brzy, my vlastně máme tady už připravenou studii, teďka proběhlo to veřejné projednání, já jsem z toho měl velkou radost, protože mám pocit, že je to v dobrých rukou. Si každý, když jsme jako v životě dělali nějaká rozhodnutí, a třeba i malá, a najednou jsme si řekli třeba, že něco doma opravujete a přijde vám řemeslník a řeknete si, tohle nebylo dobrý. A nebo když přijde někdo a říkáte si, tady jsme dobře vybrali, tak to je přesně ten můj pocit. Pan architekt Sendler z Brna, který má za sebou velký realizace, včetně litomyšlského parku, a mnoha parků různě po republice, tak bude dělat i tady ten malý park. Za mě má to být vlastně park tak, jak byl vytvořen našimi předky před 100 lety. Bude to takové korzo, to znamená, jsou tam dvě hlavní cesty, uprostřed máme pomník, který odkazuje na oběti všech třech odbojů. No a potom ještě lavičku Václava Havla a vede to celé ke kinu. Co se tam plánuje? Měl by to kompletně projít revitalizací. První děláme sítě, takže teďka tam plynaři kopou nové trubky tam dávají a kopou tam. A příští rok už by mělo dojít ke kácení, prokácení některých dřevin, které tam třeba jsou úplně ne v dobrém svahu. Ty, kteří tam znají, tak vědí, že když se zaparkují auto pod borovicí, která se tak výrazně naklání, tak pan architekt řekl, já jsem to zaparkoval o 3 metry blíže. Tak takový dřevin tam pár je. A co tam bude? Z takových jako zajímavých věcí v té první části, ta bude taková jako dětská část, ta by měla být velké mlhoviště a kolem toho takových pár možná dětských prvků. A potom už to budou, tam bude třeba pobytový trávník, budou tam nové lavičky, pítko, nové cesty. No a úplně na začátku počítáme, že tam možná bude prostor pro takové jako dočasné umění, sochy, které vždycky bychom tam třeba na půl roku, na rok instalovali, něco podobného probíhá v Liberci před radnicí.
0: Tak teď pojďme taky na komunikace, které se ještě do zimy dočkají potřebných oprav nebo klidně dočkávají.
1: Tak nejdřív děkuji všem za trpělivost, protože v Mnichově Hradišti, ale jako v mnoha jiných městech, ať už to jsou byly Benátky nebo Mladá Boleslav, jsem měl pocit, že lidé z Mladoboleslavska budou mít tu nejlepší zkušenost z hlediska orientace, protože bylo vždycky výzvou, kudy zrovna ten den pojedete. A teďka už naštěstí je poslední uzavírka v Mnichově Hradišti mezi ulicemi Turnovská a Jiráskova. Ta by měla skončit během týdne dvou, teďka tam zrovna zprovozňujeme průjezd jedním pruhem, takže tam ještě se opravuje. Mimochodem Mnichově Hradišti, ty, co to znají, tam je takový velmi nešikovný přejezd na ulici Jiráskova, kde když jedete, tak to s vámi pořádně zakymácí. Tak konečně se povedlo s dráhami vyjednat opravu. Mezi 12. a 16. říjnem tam proběhne oprava a také probíhají tam v té čtvrti prvorepublikové, tak tam probíhají stále opravy v ulici Smetanova, kde se finišuje právě asfalt a parkovací stání a ulice Ivana Albrachta. No a jinak v těch dalších letech, když jsem se teďka díval na plán, který jsme se stavili na 6 až 7 let, ať už na té radnici bude kdokoliv, tak ti, kteří to tam znají, jak bych mluvil o dlouhým výčtu ulice Šlikova a Kaplířova a tak dále, ale myslím si, že v dalších 4 letech se v Hradišti povede opravit tak 6 až 8 kilometrů komunikací a v tu chvíli už to bude vlastně většina toho města hotova. Bude chybět jenom ulice Turnovská a Sokolovská u školy a Mírová. To budou takové ty hlavní tahy, které ještě budou chybět a ty se připravují, aby byly došířile hotovy. No a po ti, kteří budou dál správci toho města, tak na nich už nebude tolik kopat hluboko, to znamená měnit velké sítě, a bude to spíše o údržbě, to znamená strhnout 4 cm asfaltu, dát nový, opravit komunikace, a nebude to o tom, že děláte celý uliční pruh. To je vždycky hrozná bolest. Možná jsem ještě zapomněl na sídliště Lidická, tam by v zimě mělo začít plánování s občany a vytvoří se studie na revitalizaci toho sídliště. Mám pocit, že se poměrně povedlo a lidmi je oceňovaná revitalizace sídliště Jasilská a ten hlavní průtah od náměstí směrem k obchodní zóně, kde když dneska jedete, tak těch kytiček je tam tolik, že se vám z toho i zamotá hlava. A jsou tam taky, tam myslím, 60 stromů vysázených přímo v té komunikaci, jakoby v okolí mezi komunikací a chodníky, tak v takovém stylu by se měla dělat i ulice Turnovská směrem na Turnov.
0: Další téma, pane senátore, je Greenway Jizera. Připravuje se úsek mezi Mnichovým Hradištěm a Bakovem nad Jizerou. Město řeší podmínky a Středočeský kraj také slíbil financování realizace, kdy očekáváme další posun.
1: Tak tohle je přesně jako ta moje hlavní parketa. Já vlastně v té své senátorské roli se snažím spojovat jednotlivé potřeby a taky kontakty. To znamená, že tady Greenway Jizera vede přes celý okres a různě se jí daří. V nějakých městech už je v nějakých částech už je v pokročilém stavu, jinde ty části chybí. My jsme vlastně udělali lávku u Kofoly a je to hotové z Kláštera do Hradiště. Teďka připravujeme z Hradiště do místní části Vesela, to povede bývalým areálem Liazu, kolem takzvané Malé Jizery, tedy Náhonu. A potom na katastru Bakova a vlastně vyjdete u volnočasového reálu v Bakově. Z Bakova je připravená přes Chudoplesy směrem na Bradlec a na Kosmonosy další etapa. My jsme tam zrovna teďka byli minulý týden, vše už je dohodnuté, míří to, vlastně máme stavební povolení a příští rok si kraj tu investici přebírá a měl by stavět, pokud bude mít dodavatele stavby, takže příští rok v září, když bude takovýhle příjemný slunečný den, tak mám, tak doufám, že se tam s některými Veseláky, Hradišťáky a dalšími už projedeme. No a co se týká té další etapy, tak mezi Veselou a Bakovem, tak to vidím tak ještě do 2 let. No a mezi Bakovem, Chudoplesemi a Bradlcem, tam to bude záležet na dohodě výkupu několika pozemků, ale taky tam nejsme za nějakých 5, jsme tam spíš za 2-3 roky, kdyby ta cyklostezka mohla být hotova. Tak já doufám, že jednou na fotbal do Mladé Boleslavy z Veselé pojedu na kole s mými kluky a bezpečně. No a možná to bude za 2-3 roky a to teda doufám, že Bolka bude válet. Na tom 2., 3. místě, jako je to jako letos, je to je nad očekávání a tak bychom si to přáli.
0: Máme to horší s hokejem, teda trošku tam jsme tuším na 12. místě.
1: Tam držím palce i brusle.
0: Dneska hrajeme s Plzní, tak třeba to kluci trošku vylepšej. Nic, to jsme se trošku otřeli o ten sport. Mě teď ale zajímá, co bude s průmyslovou zónou v Mnichově Hradišti.
1: Tak my máme vlastně v Hradišti 2 zóny, jedna je ta blíž dálnici a druhá je, když bych to řekl, bývalý areál Liazu, bývalý cukrovár a to pole vedle nich. Velká diskuze v Hradišti roky. V danou chvíli po 8 letech vlastně na tom poli zástavbovém nestojí nic. Je to proto, že vždycky přišel nějaký investor, tak chtěl obrovské haly. My jsme se nikdy nedohodli jako město na tom, aby tam stály. Ne, že bychom tam měli pozemky, ale máme územní plán a vlastníme okolní pozemky. A prostě jsme hledali s těmi investorem nějakou dohodu. Ta dohoda se bohužel nikdy nepovedla. Bohužel, myslím, že říkám proto, že průmyslová zóna a práce pro lidi je stejně důležitá jako bydlení nebo dobré školství a dobrá kultura. Takže rozvoj průmyslové zóny do budoucna za mě ano, ale pouze pokud tam bude nějaký přínos pro město. My jsme si představovali, aby tam vznikalo zázemí pro menší provozy. Ono totiž Mnichovo Hradiště je městem o 9000 lidech zhruba, ale každý den nám ráno odjede 3300 lidí ven. Většina do Mladé Boleslavy. No tady Mladé Boleslavy v těch velkých nákupákách utratí, snědí tady oběd, nakoupí si tady a přijedou zpátky do Hradiště. No a to samozřejmě znamená, že vám pak nemůžou fungovat hospody na náměstí, nemůžou vám fungovat malé krámky, ač samozřejmě všichni víme, používáme různé výdejné boxy a tak dále. Ale proto, aby to město fungovalo, tak potřebuje zázemí pro malé firmy třeba o 50 lidech. No a takové věci by tam mohly vznikat. Takže já myslím, že průmyslová zóna čeká na svoje využití a to pole je hrozně veliké, takže na postupné využití. Jestli se něco stane v dalších letech, to já nevím. Myslím si, že to bude na nějaké dohodě mezi městem, majitelem pozemku, tady farností a možnými investory. Já bych si přál, aby ten rozvoj byl postupný a právě takový, aby přinášeli přínos hradišťákům, protože přes silnici, přes ten obchvat na druhé straně je možnost rozvoje bydlení a každé město, pokud má postupně růst, tak potřebuje, aby mu ročně přibývaly nějaké nové byty. Jak ty soukromé, tak ty obecní. A na tom se snažíme nyní pracovat.
0: Pojďme taky na komunální volby, ať chcem nebo ne, budou tu za 10 dní. Vy jste senátor, ale zároveň taky kandidujete v Mníchově Hradišti. Teď je taková možná netradiční otázka. Co je pro vás větší nervák? Je to senát nebo domácí radnice?
1: Pro mě vždycky nejvíc bylo samozřejmě doma. Veselá Mníchovo Hradiště, to je pro mě srdeční záležitost, ale už to není tak, když teďka pan starosta řekl, že nebude kandidovat a mnozí mě přemluvá, ať znovu kandiduju, tak já jsem jim řekl, podívejte, já mám svoji práci v Senátu a jako senátor, který chce být mezi lidmi a chce odvíst nějakou práci za těch 6 let, tak musím po tom regionu jezdit, znát ty potřeby a propojovat. Jsou tady senátoři a není jich málo, kteří jsou starostové, anebo ředitel záchranky, ředitel nemocnice a tak dále. A já myslím, že když to máte jako dvě věci naplno, tak si řekněme, kdo z nás zvládne dvě věci naplno. Na chvilku jo, ale ne na dlouho. Proto já jsem řekl, že určitě chci pomáhat tomu, aby tam byla parta, která bude vést Mníchovo Hradiště věcně a dopředu a postupně dopředu, a ne překotně. A ty jsem se rozhodl podpořit, takže jsem myslím na 3. místě kandidátky a podporuji naši kandidátku Martinu Kulíkovou na starostku a Aleše Rychlého na místo starostu. A já nejradši bych byl, moje žena vždycky říká, jenom zastupitel, ať taky máš čas na děti. Já myslím, že bych mohl stále mám svým městu co nabídnout, rád bych pomohl v radě, neuvolněný místo starostou, tedy tím, který může doplňovat věci, ale nebýt tam celý čas za jenom malou, za menší odměnu. Myslím, že u mě je to 15 000 hrubého. Tak to si dokážu představit, ale chtěl bych, aby během tohoto volebního období, když by naše hnutí Žijeme pro Hradiště vyhrálo, tak aby během tohohle hnutí mě tam někdo vystřídal a já jsem postupně odcházel a mohl se věnovat tomu regionu opravdu jako na 100%, ale vždycky, ať už budu v jakékoliv roli, ať už budu senátor nebo ne, nebo jenom Ondra Lochman, který bydlí ve Veselé, tak budu rád kandidovat do zastupitelstva, pomáhat mému městu, protože si myslím, že je to tak správný, že když se něco naučíte a máte nějaký kontakty, tak máte tomu svýmu domu pomáhat.
0: Vy jste na radnici v Mníchově Hradiště, teď mi opravte, jestli se pletu, 12 let?
1: Je to 12 tak? Let, 8 let jako starosta a 4 roky jako neuvolněný místo starosta.
0: Co je tedy podle vás, a to už můžete asi trošku určit, největší problém právě v Mníchově Hradišti, který se ještě nepodařilo vyřešit?
1: Tak když to znáte do detailu, tak říct jeden problém, to je teda výzva. Já si myslím, že ale pro mě je největší, ne problém, ale největší výzvou je, aby město ze svých 113 bytů mělo do 10 let tak 200. Myslím si, že když máte obecní byty, tak dokážete přilákat více mladých rodin, můžete podpořit lidi, kteří potom v tom městě učí, jsou doktoři a to je vlastně ten klíč. My máme připravené takzvané jeho západní město, jeho západní části města, jako to, jak mluví název, a zde můžeme vystavět zázemí až pro tisícovku lidí. Postupně, třeba ve dvou dekádách. Tak to si myslím, že je klíč nabídnout obecní bydlení, protože tady se mluví o dostupném bydlení, ale víte, každý developer chce na tom vydělat. Tak město na to nepotřebuje vydělat, potřebuje být na odpisech plus mít malý zisk na administrativu a potom je za mě klíč, další jsou družstevní bydlení. Takže to je podle mě to nejdůležitější a jinak si myslím, že my jsme si teďka prošli v Hradišti poslední dekádu velkou rekonstrukcí veřejných prostranství, kdy se teďka ještě budou 2-3 roky dodělávat, ale tím dalším úkolem je školství a sport. To jsou dvě věci. Rekonstrukce sportovní haly BIOS, sportovní hala nová nahoře u základní školy studentské, která bude sloužit dětem dopoledne a odpoledne veřejnosti i pro ten odpočinkový sport, ten poloprofesionální, tak to si myslím, že jsou ty věci. Teďka tam hýbe jako jedno z témat je určitě rozvojová zóna u Jizery, taková jako volnočasová, tak tenisti by chtěli halu a rozšířit a lidé by chtěli bazén a sauny a tak dále. Tam možná dvě noticky k tomu. Jedna, bazén, to je taková, to už 100 let, Michu, hraje, že se o tom bavíme, lázně a bazén. Už první studie byla před 100 lety. Za mě bazén, teďka jsme se rozhodli, že uděláme prověření nákladů. Ještě se bavíme taky o zemí, které vlastní farnost, takže my musíme jeří vykoupit pozemky tomu, aby to mohlo stát. A taky musíte státu zaplatit za vynětí, že to je takzvaná jedničková půda, tady bonita jedna, což je nějakých 35 milionů jenom za to dát státu, jenom za to vynětí, že to bude zastavené a nebude to pole. Takže tam si myslím, že to je určitě jako nějaký sen, který by se mohl postupně plnit, ale to hlavní, jak jsem teďka říkal, je připravit se na to, jestli jsme dostali bytů. To znamená výstatek učitelů a také lékařského zázemí, protože mnoho těch obcí trpí tím, že jim odchází lékaři, že mít dostatek zázemí, rekonstruovat dětské středisko, to je s tím spojené. A pak jsou to tyto sportovní a volnočasové vybavení. V tom vidím to nejdůležitější.
0: Mm-hmm. Za malou chvíli se, pane senátore, podíváme taky na Mladoboleslavsko. Samozřejmě probereme nový pavilon pro matku a dítě. Také třeba budovu hlavního nádraží v Mladé Boleslavi, přeložku silnice 1/16. Je toho před námi ještě dost. My se ale teď zahrajeme další písničku.
1: A taky 90.
0: Ano, 90. bude, tak schválně, jich si znáte za chvíli.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Tak jsme se s panem senátorem shodli, že i tuhle písničku z 90. let oba známe samozřejmě.
1: Známe, ale nedošli jsme k tomu, čeho cover to je.
0: Tak to se musíme pak podívat.
1: Tak ať nám to někdo napíše, co přesně, co byl ten originál, podle toho se možná 70. 80.
0: Možná něco takového tam bude. Teď ale pojďme zpět k našemu rozhovoru. Dostáváme se na Mladoboleslavsko, pane senátore. 9 zájemců se nám uchází o výstavbu nového pavilonu pro matku a dítě, který bude stát v areálu Mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice. Stavba pavilonu má být dosud největší jednorázovou investicí v Mladoboleslavské nemocnici. Tak a víme, kdy začne?
1: No, tak probíhá stále výběrové řízení na dodavatele. Mohla by začít už, a teď já vám nechci říct, jestli to je prosinec nebo leden, ale prostě v zimě. Možná, že po zimě uvidíme, ono totiž má to výběrové řízení, je to velká akce za odhadovaná cena, myslím, že výběrko bylo 1,2 miliardy bez DPH. A zatím je to výběrové řízení, takže k tomu nemůžu říct ani detaily. A krom toho, že představenstvo potom bude tady vzato na vědomí a rozhodnuto. Nicméně, co k tomu chci říct je, já jsem představenstvo nemocnice 5. rokem. Často se nám vyčítá, že ty politici, oni si hledají nějaký trafik. Kdo. Tak já bych jenom chtěl říct, že tady se jako můžu každému postavit a říct, před 5 lety jsme si řekli, že připravíme projekt, studii, projekt, seženeme peníze a budeme stavět novou porodnici, jsme říkali. Ano, je to pavilon pro matku a dítě, tedy gynekologie a dětské oddělení. Já si pamatuju, mým dětem je teďka, vlastně tomu nejstaršímu je 9, ale pamatuju si, když moje paní měla rodit a řekla, Boleslavi ne, protože mají, a já to řeknu, hajzli na chodbě. ono v té porodnici právě, že ta maminka potřebuje jako co nejlepší hygienické zázemí a tenkrát jsme si řekli, hele, prostě máme tady skvělý personál, funguje to dobře, ale to zázemí, jaký je, pojďme to udělat. Od 90. let se tady slibuje nová porodnice. A mám strašnou radost, že po 5 letech opravdu práce, za kterou já si stojím, že jsem pro to udělal mnoho v obcházení lidí, ministrů, ministerstev v Praze kvůli penězům a diskuzi s pediatrama o tom, jak by měla to oddělení vypadat. Plno různých jako variant, že samozřejmě není to 100% varianta, představili bychom si ještě lepší, ale to bychom byli zase o 500 miliardy dál a nikdy bychom to nepostavili. Takže chci k tomu říct, že připravuje se to a je to ve fázi, kdyby se mohlo v zimě stavět. Mám rádo, že se nám přihlásilo tedy tolik dodavatelů potenciálních, a uvidíme, jestli se to teďka povede, protože všichni určitě slyšeli někdy antimonopolní úřad, takzvaný ÚHOS, uvidíme, jestli se nějaké ty firmy pak nebudou odvolávat navzájem, to nechci vůbec ani jak se říká, malovat čerta na zeď. Věřím, že to prostě dopadne, v zimě se začne stavět a potom ta stavba je tak, je to velká stavba, no, takže tam myslím, že harmonogram 2,5 roku. To znamená, že dneska máme září 26, tak počítejme, že do konce roku 29 by mohli lidé začít užívat nový pavilon. A v tu chvíli bych řekl, že Mladoboleslavská nemocnice bude mít většinu svého zázemí hotovou pro tu moderní medicínu. Naopak tam je dneska vlastně porodnice, tak to by do budoucna mohl být dům pro seniory. Takový, jako máme Klaudiánův domov. Je tam plno fajn věcí, protože to máte napojený na jednu komunikační chodbu, ta nemocnice má svoji prádelnu, máte tam i lékaře poblíž, takže by to mohlo hezky fungovat. A opravdu by to bylo zařízení, které bude dělat tomuhle regionu radost i dobrou vizitku.
0: Vy jste mluvili ještě taky o robotovi, který byste rád pořídil do Klaudiánovy nemocnice. O co jde?
1: Každý, kdo bohužel musel jít na nějakou operaci, tak ví, že je to výrazně jiné, než to bylo před 10 nebo 20 lety. To znamená, dám příklad, já když jsem byl na operaci, tak před 20 lety by tu operaci udělali jedním velkým řezem a člověk by tam byl poměrně dlouho, třeba týden, někdy dva. A dneska vám to dělají laparoskopicky. No a někdy se to udělá laparoskopicky tak, že mají chirurgové a operatéři to své náčiníčko, jak bychom řekli my laici, no a nebo jim k tomu pořídíte operačního robota. Já když to viděl poprvé, mi to přišel takový pavouk, který má různý ruce, na to se nastavují ty nástroje. A přišlo mi to trošku jako ze sci-fi, asi jsem to viděl poprvé před 4 rokama, ale je evidentní, že prostě které nemocnici není operativní robot, tak ty lékaři, jako každý z nás, když se pracoval v práci, tak chce mít to nejlepší vybavení, aby mohl svoji práci dobře odvíst, aby ho bavila, aby dělal dobře. Tak je pro ty lékaře je potřeba, měli to nejlepší vybavení. Takže robot, představte si prostě robota, který má několik rukou technických, na to se dají nástroje a vlastně jako potřebuje velmi málo k tomu, aby se dostal k té operaci. Zatímco rukama, tak jak to dřív se dělalo běžně a těmi nástroji se lékaři k tomu dostali, takže potřebovali větší otvor, tak tady ty mají opravdu ty malé prostory pro laparoskopii a často lékaři dokonce operují tak, že vlastně sedí za počítačem, mají joysticky a postupně operují s tím robotem. Takže chci jenom říct, že tohle to je náš dlouhodobý záměr. Nějaké 3 roky se tady bavíme o specifikaci a v tom, kde vezmeme peníze a tak jako u nemocnice, tak jako u porodnice, znáte mě, já nikdy věci neslibuju, ale dotahuju, takže věřím, že se nám povede, že v dalších měsících začneme vybírat dodavatele a že Středočeský kraj, jak s paní hejtmankou jsem o tom mluvil a s panem Pavlíkem, náměstkem, takže na to dají nemocnici příspěvek a povede se ten robot vybrat. Když ho vyberete, musíte zazvětšit personál, máte tam nějakou údržbu a mimochodem, k čemu by to sloužilo, bylo by to nejenom ty základní chirurgické věci, představte si třeba kýlu, když někdo má, ale bylo by to i na urologii a takovou tu obecnou chirurgii, v tom by to hrozně pomohlo. Já myslím, že bez operačního robota by urologie Mladé Boleslavy, vlastně ty práce, by šly výrazně pod dnešní trend. A pak bychom jezdili třeba do Liberce nebo do Prahy. A já si myslím, že si Boleslaváci a lidi z Mladoboleslavského okresu zaslouží, aby tady měli dobrou péči, takže ten robot je pro mě klíč. A doufám, že příští rok, až se tady potkáme, jak jsme si říkali, nejenom, že se projedeme na Greenway Zera v dalším kuse, ale že už tady bude i ten robot a když někdo ve vaší rodině bude potřebovat tu pomoc, tak mu bude poskytnutá rychle, kvalitně a s co nejmenším zásahem do jeho těla.
0: Pojďme na další téma, pane senátore. Máme aktuální informace o pokračující stavbě budovy na hlavním nádraží v Mladé Boleslavi. Práce se nám mírně zpozdily kvůli nečekanému nálezu starých sklepů. Jak to tedy teď vypadá?
1: Takhle je tam vlastně teď v danou chvíli mělo být hotovo. Je tam půlroční zpoždění, takže počítáme s tím, že to bude na jaře. Já to vnímám tak, nemám úplně přesné informace k tomu, jak daleko je teďka město s tím svým předprostorem, to se omlouvám, ale vnímám to tak, že jsme tu na tu nádraží čekali stejně jako na porodnici 30 let a že těch 4 až 6 měsíců navíc už jako nás nezabije a hlavně, ať to tam co nejvíc prokoukne, ta hrubá stavba už je dávno hotová, už se pracuje na interiérech, detailech, takže na jaře už bychom se tam mohli potkat, tak vidíte, ono potom...
0: My jezdíme do Poděbra, takže já to pojedu pak na jaře zkontrolovat.
1: Přemýšlím, že na jaře, případně až pojedeme třeba někdy v květnu nějakým starým vláčkem, já někdy jezdím ať už z Boleslaváky nebo z Turnováky těmi nostalgickými jízdami, tak přijedeme k novému nádraží. No. Tak je to malý střípek k tomu všemu, potom je potřeba pracovat hlavně na té rychlé dráze do Prahy.
0: K tomu se dostaneme samozřejmě, teď ale ještě přeložka silnice 1/16, Mladá Boleslav Martinovice.
1: Martinovická.
0: Jak to vypadá?
1: Bylo zahájeno na jaře, tak tam to probíhá z těch informací, které mám, bez nějakých velkých problémů, protože archeologie už je hotová.

0: pár let, kdy jsme na tom pracovali. No já si myslím 45 minut někde z března do centra. Tak jsem si říkal, že to bývám jako to bývám v Praze. Takže až tohle bude hotové za ten rok a půl, tak to bude ta stavba. Musím říct opravdu, tohle je ta stavba, která nejvíc změní dopravu u nás na Mladoboleslavsku za posledních 30 let. Jako dělalo se tady hodně věcí, ta mimorovňová křižovatka v Kosmonosích, kapacitní třídy Václava Klementa, jsou tady historické věci, které různě byly rozšiřování, uřepová a tak dále, ale to byly drobné věci. Tohle bude opravdu ta změna, která bude možná od dobu, kdy tady vznikla dálnice, ta jako největší a nejcitelnější, protože to bude znamenat úplně překreslení dopravy mezi právě Březnem, Plazama, Řídněvsí, Jičínkou a pak už bude chybět jenom zkapacitní křižovatky u bývalého Kina Fórum.
1: Já tam mám kamaráda mimochodem a občas tam takhle jezdím, musím říct, že je to někdy opravdu o nervy, jak říkáte. Ale teď ještě tedy poslední téma tady máme. Pane senátore, vy už jste se o to otřel, já jsem říkal, že chviličku samozřejmě počkáme. Jedním z dlouhodobých projektů je rychlé železniční spojení Praha, Mladá Boleslav, Liberec. Kdy tedy podle vás mohou obyvatelé regionu reálně očekávat výraznější posun?
0: Tak tohle patří mezi ty věci, které jsou na dlouho, když já už přemýšlím, jak dlouho. No. Já už se o to zajímám vlastně 8 let. Jsem býval ještě na kraji a poslancem. A v danou chvíli vlastně, aby jsme si řekli, kudy to povede, z Mladé Boleslavy, kolem Řepova, Všejany, Milovice, Lysá a Praha. A mělo by to být nějakých 42-46 minut z Mladé Boleslavy na hlavní nádraží do Prahy. Správa železnic tady znovu odložila termín, protože především ve Všejanech jsou zaseknutí, nicméně tohle patří mezi ty věci, které si myslím, že budou mezi rokem 33, řekněme, do 6-7 let by to mohlo být hotové, postavené. Vím, že teďka probíhá studie u Bondy centra, to znamená, jakým způsobem přebudovat to nádraží, které by bylo nejenom nádražím, ale bylo to vlastně jako nové centrum města. Tak tady mám informace, že Mladá Boleslav, Škodovka, Správa železnic, tak ty tam pracují na té nové podobě a pokud by se tohle neudělalo, bych to považoval za úplně promarněnou příležitost pro Boleslav. Já mám svoji senátorskou kancelář v Železné ulici na Starém městě. Bohužel mám pocit, že ten toho životu tam stále ubývá. Já tam to svoji kancelář jsem měl už jako poslanec, mám jako senátor 5. rokem, ale mezi tím tam skončilo mnoho obchodů. Jsme se o tom bavili, jak to máme myšlené v Hradišti, aby odjížděl co nejméně lidí. A myslím si, že i Boleslav bude muset postupně pracovat na tom, aby se třeba opravilo prostor na Kozině. Vymyslela se další podpora jak z hlediska kultury, to znamená akcí, tak z hlediska zázemí pro ty obchody. Vstupovat do toho aktivně, do toho, aby to město třeba odkoupilo nějaký dům a vytvářelo v něm program. A stejně si myslím, že to musí být u toho Bondy centra, protože to je rozhodně jedno z míst, kam to, jako politik vždycky si říkáte, kam budete oslovit lidi, jo? Tak Boleslavy budete buď to na Staré město na trhy v pátek, nebo na trhy u stadionu, uh-huh. Nebo budete k Bondy centru. Kdybych chtěl mluvit ze studenty, půjdu na výstaviště. A u toho Bondy centra to může vypadat opravdu pěkně a tady je ta příležitost pro Boleslav. Takže pěkné zázemí, vlastně nové centrum města, to je, co by mělo vzniknout. A tady to bude hodně záviset na tom, kdo bude sedět na boleslavské radnici, jak se k tomu bude stavět, a taky na Škodovce. A na mě jako na senátorovi já největší vliv budu mít na to, aby se zrychlovaly ty procesy mezi tou výstavbou té spojky právě z Lise do Mladé Boleslavy. Takže abych to ukecám dlouho, politik holt už je někdy ukecaný, já si myslím, že když řeknu 7 let, že za 7 let se projedeme na 45 minut na hlavní nádraží Mladé Boleslavy, tak to si myslím, že dopadne. Z Mladé Boleslavy do Liberce, tam teďka probíhají geologické průzkumy, ale tam to bude podle mě na výrazně delší štreku. Je mi to líto, protože když se podíváme na akce před 170 lety, 1850, tak tenkrát od přípravy po výstavbu to trvalo třeba z České Lípy do Pardubic 5 let. Tak musíme si říct, jestli jsme pokročili nebo ne.

0: Pane senátore, máte ještě něco na srdci, co byste rád sdělil posluchačům?
1: To jste neměl říkat. Já, jak už jsem v té politice dlouho, tak bychom tady mohli vyplnit další hodinu, ale myslím, že lidi chtějí poslouchat taky dobrý písničky. A mně se ty 90 líbily, takže bych se k tomu vrátil. Možná jenom drobnost. Za 10 dní jsou volby, tak přeju všem tu dobrou ruku, dobrý výběr při těch volbách. Chápu, že ty politické, když to řeknu lidově, ksichty na vás koukají skoro z každého místa, tak ať jich je už co nejméně, ať už vás příliš neotravují, ale ať vyberete ty nejlepší, kteří budou spravovat své města v Pojízeří co nejlépe. Města, obce, vesnice, prostě tam, kde to máte rádi, kde jste doma. Vyberte ty nejlepší, no a hlavně, až se tady příště se potkáme, ať už to bude na třeba dalším narozeninách Rádia Mladá Boleslav, těch 7. 14. 11. v Bezně, anebo tady, až zase dorazím, tak ať vás, pane moderátore, potkám ve zdraví, vidím, že tam je nějaký kašlik teďka.
0: Teď jsem se lehce, ale není tam.
1: Všichni posluchači, ať jsou hlavně ve zdraví, čeká nás podzim bývá náročný, svižný a plno chřipek bude určitě lítat, tak ať vás nepotkají. Takže hodně zdraví.
0: My děkujeme, že jste byl naším hostem a brzy se budeme těšit zase na viděnou a naslyšenou. Mějte se hezky, pane senátore.
1: Mějte se pěkně, naschledanou.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
4: Tak sorry, že mám rád hory.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Už je úterý, hezký den. Od 3. října do 27. listopadu bude kvůli výluce v úseku Bakov nad Jizerou Turnov veškerá vlaková doprava nahrazena autobusy. Termín se může změnit podle situace při stavbě. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce bude muset v příštích letech investovat asi 1,5 miliardy korun do modernizace tramvajových tratí v obou městech. Čeká ho i povinný nákup elektrobusů. Vyplývá to z investičního plánu, který budou na začátku obě města schvalovat.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová Mladá Boleslav si včera připomněla 20 let od slavného postupu do základní skupiny poháru UEFA. Byl to jeden z nejslavnějších zápasů historie. Venku na hřišti Olympiku Marseille Bolka prohrála 0-1 a doma potom po velkém dramatu zvítězila 4-2. To si na městském stadionu připomněli tehdejší hráči i funkcionáři klubu, kterým tleskali stovky příchozích. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Moje barvy, tvoje jistota.
1: Úterý 29. září, samozřejmě po 11. hodině. O čem se budeme bavit? O Jackie Chanovi třeba. Taky si dáme předpověď počasí, jak to bude vypadat tento týden. A já vám můžu slíbit, že dneska bude opět krásné slunečné počasí. No a podíváme třeba taky na náš web. Tady je Radio MB, krásný den.
2: Radio MB.

Naladili jste si Rádio MB a teď pro vás mám další internetový úkaz. Po sociálních sítích se začala šířit zpráva, že zemřel Jackie Chan, jenže ten žije. Je to další falešná zpráva o úmrtí slavné osobnosti, která se rozjela po internetu. Takže doporučení, než někomu napíšete odpočívej v pokoji, možná si nejdřív ověřte, jestli ten člověk náhodou není doma a nedává si nudle. Jsme Rádio MB, za chvíli si dáme předpověď počasí.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu. A

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB.

0: Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Dnes rozhodně kraťasy, protože bude jasno, možná přechodně i polojasno, 20 až 24 stupňů Celsia, takové jsou teploty pro dnešek. Stejně tak zítra ve středu bude jasno až polojasno, teploty opět 20 až 24. No a ve čtvrtek bude sice větrno, ale skoro jasno až polojasno a teploty opět 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
5: To už je stejně jedno, mizíme!
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
8: Rádio

0: Parádní poslech Rádia MB vám od mikrofonu přeje David. Koukněte na náš web, Mírové náměstí v Mladé Boleslavi se proměnilo, tak se na to podívejte, nebo se rovnou třeba zajeďte podívat do Bakova nad Jezerou. 7. narozeniny Rádia MB se taky blíží, i o tom se dočtete. No dnes taky nezapomínejte na hokej, Mladá Boleslav Plzeň, hrát se začne v 17 hodin a 30 minut, no a já se vám ještě jednou ozvu po 17. hodině. Mějte se moc krásně.
1: Rádio MB. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Po měsíci stavebních a zahradnických prací dostává jedno z nejvýraznějších veřejných prostranství Bakova nad Jizerou novou podobu. Mírové náměstí prošlo rozsáhlou revitalizací. Jejímž cílem bylo vrátit historickému prostoru důstojný a reprezentativní charakter a současně vytvořit příjemnější místo pro každodenní život ve městě. První příležitost projít se po nově upraveném náměstí budou mít obyvatelé i návštěvníci ve středu 7. října od 16 hodin, kdy město připravuje slavnostní předání náměstí veřejnosti a symbolické přestřižení pásky. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dnů asi 36 600 lidí. Z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost je nižší než loni, kdy si klenoty přišlo prohlédnout 51 553 návštěvníků.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy mistrů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským koučem Santim Deniou podlehl v Praze Chorvatsku 1-2 a v nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. Začíná se ve 20 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
3: Rádio MB. Zapni

0: 14. listopadu ožije kulturní dům Bezno na Mladoboleslavsku. Dorazí tam Jakub Děkan se svým bandem, také kapela Pekař, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Green Day Revival a Alchymie, takže rovnou 5 skvělých koncertů. K tomu narozeninová show, protože Rádio MB oslaví 7. narozeniny. Velmi bohatá tombola, drinky, zlatá výmok a dárky pro příchozí. Vstupenky si můžete pořídit na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Vypni hlavu. Zapni nás.

0: Hezké úterý s datem 29. září. Už jen 45 dnů, chcete-li jeden měsíc a 15 dnů. A potkáme se v kulturním domě Bezno na Mladoboleslavsku. Alespoň v to doufáme a věříme. Radio MB tam totiž oslaví své 7. narozeniny a zváni jste úplně všichni. Lupeny se stále prodávají na www.ticketlife.cz a já mohu prozradit, pokud to ještě někdo neví, že se právě do Bezna, kromě nás a vás, chystá také Jakub Děkan, Pekař, kapela Alchymie, Luboš Odháněl se skupinou Vix a nebo Green Day Revival. Takže je to jasné, poslechneme si vážně skvělé pecky a užijeme si parádní koncerty. Ale to nebude všechno, můžete se těšit i na narozeninovou show, dárky a hlavně na velmi bohatou tombolu. Chybět nebudou ani skvělé drinky, zlatavý moké, však my víme, co máte rádi. Můžete se podívat na náš web www.radiomb.cz. Tam jsou další podrobnosti o této velkolepé akci, kterou si ani vy nemůžete nechat ujít. A ještě jedna věc, kdyby někdo náhodou právě v listopadu někdo od vás slavil narozeniny, tak nám o tom dejte vědět, kupte mu lupeny právě do Bezna, to bude hezký dárek, a informujte nás o tom, že tam budete. Uděláme takové překvapení a my tomu dotyčnému ještě popřejeme právě v Bezně. Také o tom si můžete přečíst na našem webu, je tam nový článek od víkendu, tak se podívejte, ať se můžete těšit společně s námi.
1: Radio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový úterní den. Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá. Ve sboru českých bratří v Mladé Boleslavi se dnes uskuteční svatováclavský galakoncert. Vystoupí Severočeská filharmonie Teplice pod vedením dirigenta Gudýnyho Emilsona, dále flétnisté Giuseppe Nová a Miroslav Matějka a houslistka Markéta Janoušková. Na programu jsou například skladby Josefa Suka, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Zazní také Má vlast, Česká svita nebo braniborský koncert Johanna Sebastiana Bacha. Začátek bude v 19 hodin. Legendární britský zpěvák Rod Stewart po více než 6 desetiletích uzavře svou koncertní kariéru. 81letý hudebník oznámil poslední evropské turné, během kterého se rozloučí také s českými fanoušky. Do pražské O2 arény dorazí 24. června příštího roku.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavi dnes vyzvou na domácím ledě Plzeň. Mají co napravovat, protože poslední utkání na ledě Vítkovicím nevyšlo. Prohráli vysoko 2-6 a v tabulce se propadli. Dnešní utkání ve Ško Energo aréně začne v 17 hodin a 30 minut. Zprávy končí, je čas opět na muziku. Příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A

0: Ostravě a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Do Mladé Boleslavy míří Rybičky 48. A to v rámci Face Tour Face. Jako host vystoupí Koblížci. Rybičky se po úspěšném turné po velkých halách vrací na dlouhou dobu naposledy do klubů. A také do kulturních domů. A právě v Mladé Boleslavi se na ně můžeme těšit 16. října od 19 hodin.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Hezké úterý v Mladé Boleslavi, tedy dnes můžeme vyrazit na hokej. Česká Tipsport Extraliga má po státním svátku právě dnes naplánovaný téměř kompletní program šestého kola. V rámci něj dojde na první souboj Škodovek v nové sezóně. Domácí Mladoboleslavská vyzve tu Plzeňskou. Západočeši se drží na pátém místě, Bruslaři po zaváhání ve Vítkovicích znovu potřebují zvítězit a zapsat jakýkoliv bodový zisk. Nejlépe za 3 body, to je jasný. Tabulka je na začátku sezony hodně vyrovnaná, jakýkoliv bodový zisk vás může hodně posunout, s případnou ztrátou padáte docela slušně dolů, tak jako Boleslav po Vítkovicích. Takže dnes držíme palce, chceme body a fandíme, začíná se v 17.30.
4: Rádio MB,

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
5: To už je stejně jedno, mizíme!
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
8: Radio MB.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Už je úterý, hezký den. Od 3. října do 27. listopadu bude kvůli výluce v úseku Bakov nad Jizerou Turnov veškerá vlaková doprava nahrazena autobusy. Termín se může změnit podle situace při stavbě. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce bude muset v příštích letech investovat asi 1,5 miliardy korun do modernizace tramvajových tratí v obou městech. Čeká ho i povinný nákup elektrobusů. Vyplývá to z investičního plánu, který budou na začátku obě města schvalovat.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová Mladá Boleslav si včera připomněla 20 let od slavného postupu do základní skupiny poháru UEFA. Byl to jeden z nejslavnějších zápasů historie. Venku na hřišti Olympiku Marseille Boulka prohrála 0-1 a doma potom po velkém dramatu zvítězila 4-2. To si na městském stadionu připomněli tehdejší hráči i funkcionáři klubu, kterým tleskali stovky příchozích. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Ta člověk je hned takový jako líp naladěný, když začínáme právě až úterním dnem. Takový prostě odpočatej, no a mělo by to být pravidelněji, víc volna, víc dovolený. Dokonce podle odborníků by bylo ideální udělat si dovolenou každý dva měsíce. V jednom lékařském časopise se totiž doporučuje dělat si během roku několik kratších pauz, aby se pracovní stres nestihnul dlouhodobě hromadit, protože efekt jedný velký dovolený může po návratu rychle vyprchat. No tak to je další věc, se kterou by to chtělo vyrukovat na šéfa. No a dejte mi vědět, jestli to klaplo. Já to pak zkusím taky. My ale už jdeme pracovat, samozřejmě příjemně a s radostí, protože mojí prací právě teď už bude servírovat vám tu nejlepší muziku, a to až do 16. DJ Bobo, Olga Lounová, Alan Tadante a právě teď už Machine Gun Kelly, Tell Me What's Up. Já jsem Luky a přeju skvělý úterý s Rádiem MB. Jdeme na to!
1: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavska.
2: Hey, I'm doing this like nobody's listening.

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál?
3: My jsme všude. Rádio MB.

0: When do children cry? No a o dětech právě teď bude taky řeč, protože netroufám si tady odhadovat, jak je to tady u nás v České republice, ale třeba v Americe a v Indii, tak tam se hodně bojuje s dětskou obezitou. No a právě Indie přišla se zajímavým nápadem, jak proti tomu trochu bojovat a chystá se přitvrdit právě v boji proti dětské obezitě. Novej návrh zákona počítá se zákazem prodeje potravin s vysokým obsahem tuku, soli a cukru v okruhu 50 metrů od škol. Týkat se to má především fast foodů. Tohleto opatření by se mělo dotknout všeho od limonád a chipsů až po burgery nebo pizzu. Cílem je tedy omezit přístup dětí k nezdravým pochutinám a podpořit zdravější stravovací návyky už od školního věku. Jo, tohleto je důležitý, já osobně bych o tom mohl vyprávět. Já jsem si tedy postavu zkazil až v pozdějším dospěláckým věku, ale neřekl bych, že zrovna fast foody na tom měli nějaký podíl. Každopádně tohleto je sice hezký, 50 metrů od škol si nic nekoupěj, ale mně to přijde stejný, jako když u nás chtěli zakázat ve večerkách a benzínkách prodávat po 22. hodině alkohol, aby bojovali logicky proti alkoholismu. No, ale opět, tak si ho prostě koupím někde jinde, nebo dopředu. Ve 21.59 si udělám zásoby a tenhle zákaz mě vůbec nebude trápit. Ne tedy přímo mě, samozřejmě. Já s alkoholem problém nemám, mám problém bez něj, ale do toho už bych se nepouštěl. My jdeme do další muziky, no a následuje Alan Tadante, Back Where We Belong. Na vlnách Rádia MB.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB.

0: Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: to, že jsme měli prodloužený víkend a že tento pracovní týden má pouze 4 dny. No tak samozřejmě asi nejsem jediný, kdo by to takhle bral nastálo. V některých státech už se dokonce tehle ten model vyzkoušel a někde si ho dokonce zachovali, protože prý potom zaměstnanci byli výkonnější a soustředěnější, no a za ty 4 dny zvládli úplně stejnou práci jako za 5, no a potom byli vlastně spokojení všichni. Bavili jsme se taky o tom, že člověk by si měl dělat dovolenou častěji v roce, protože potom se nestihne nastřádat takovej ten pracovní stres. Ale každopádně, co takhle dovolená celý rok? Ano, u 99,9% z nás se to neklapne, ale v Číně se, přátelé, rok volna docela pravidelně začíná rozdávat. A to formou výhry v tombole. Na dalším firemním večírku v čínském Shenzhenu si jeden ze 70 zaměstnanců vytáhnul v tombole hlavní cenu a tou byla samozřejmě, jak jste pochopili, celý rok placenýho volna. Šéf týhletý firmy přitom tuhletu výhru přidal jenom jako překvapení a vůbec vlastně nečekal, že jí skutečně někdo vyhraje. Vítěz si potom mohl vybrat rok nepracovat a nebo si volno nechat vyplatit v penězích. Já bych to udělal asi trochu jinak, já bych si nechal půlku vyplatit a půlku bych si vzal dovolenou. No tak přeci já bych měl za co užívat půl roku volna. Každopádně tomu říkám výhra v tombole. Nám za pár měsíců startuje plesová sezóna, která je samozřejmě plná tombol, no a třeba si někdo z vás takovou výhru taky vylosuje. No a třeba právě na vašem plese nebo na vašem pracovním večírku se objeví výhra roku volna. Já myslím, že většina z nás by to přivítala víc než cokoliv jinýho. A co vy, brali byste rok volna nebo cash? Dejte mi vědět, ale my už jdeme zpět do práce. Max, no more!
1: Radio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Po měsíci stavebních a zahradnických prací dostává jedno z nejvýraznějších veřejných prostranství Bakova nad Jizerou novou podobu. Mírové náměstí prošlo rozsáhlou revitalizací. Jejímž cílem bylo vrátit historickému prostoru důstojný a reprezentativní charakter a současně vytvořit příjemnější místo pro každodenní život ve městě. První příležitost projít se po nově upraveném náměstí budou mít obyvatelé i návštěvníci ve středu 7. října od 16 hodin, kdy město připravuje slavnostní předání náměstí veřejnosti a symbolické přestřižení pásky. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dnů asi 36 600 lidí. Z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost je nižší než loni, kdy si klenoty přišlo prohlédnout 51 553 návštěvníků.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy mistrů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským koučem Santim Deniou podlehl v Praze Chorvatsku 1-2 a v nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. Začíná se ve 20 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov.

0: Pohodové slunečné a hudební odpoledne prožíváte s rádiem MB do 16. tak ještě s odpoledním úletem. Já vás tady ještě jednou vítám, pokud jste si nás naladili až teď. No a novou hodinu nám odstartovali a háči, pokračovat budou Two Unlimited, Alan Murin a dáme si třeba taky Celine Dion. Taková bude hodina mezi 15. a 16. No a my se mimo to mrkneme na vzpouru ledniček. No a dnes večer nás taky čeká další hokejové utkání mladoboleslavských bruslařů, který se vrátí opět na domácí led do Škoenergo arény. Přivítají Plzeň, no a my budeme doufat, že doma zůstanou 3 body, protože co si budeme povídat, docela by se hodili. Takže 17 hodin a 30 minut, nezapomeňte držet palce, ideálně fandíte přímo na místě ve Škoenergo aréně a podpořit také tu naší hokejovou bandu. Teď už ale jdeme podpořit dobrou náladu a to slíbenou muzikou. Právě teď se o to postará Alan Walker, Dancing in Love.
1: Radio MB.

jak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Posloucháš správně.

A je to tady, přátelé. Oni nás před tou AI varovali, že si nás podmíní, že nás se připraví o práci. No a zkrátka, že se to jednoho krásného dne může všechno krásně zvrtnout. No a pomalu a jistě to začíná, protože chytrý ledničky s podporou AI se hromadně rozhodly, že prostě nebudou mrazit. Některý chytrý ledničky Samsung Bespoke AI v Jižní Koreji totiž přestali po chybný softwarový aktualizaci fungovat. Týkalo se to právě chytré aplikace SmartThings, no a u postižených zařízení přestali fungovat nejenom chlazení, ale taky displeje nebo vnitřní osvětlení. Podle Samsungu se k zákazníkům omylem dostal software určený jenom pro interní testování, ale já si stejně myslím, že se ty ledničky prostě domluvili a chtěli nám ukázat, jaká může být budoucnost. Příště si vás lednička změří, naskenuje, no pokud zjistí, že máte třeba nějaké to kilčo nadváhu, prostě vám nevydá jídlo. No tak toho bych se nerad dočkal. Já mít totiž chytrou ledničku se nějakou takovou podobnou funkcí, tak mě dovnitř určitě nepustí. No tak uvidíme, kam tahle ta chytrá inteligence povede, ale každopádně vím, kam povede naše cesta právě tady s odpoledním úletem. Bude to do další muziky a pro vás letí Celine Dion Power of Love, tedy její modernější verze, konkrétně remix z roku 2025. Tak let's go!

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo Hradiště, koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
1: Atlantis.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
5: To už je stejně jedno, mizíme!
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
8: Rádio MB.
9: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tak my jsme si poskočili z Van Halen, no a za malou chvilku už skočíme do další hodiny dnešního úterního dne s datem 29. září. No a do téhleté hodiny už skočíte společně s Romanem. Na hodinách se nám totiž blíží 16. No a já nejenom, že se s vámi tady od mikrofonu Rádia MB loučím, ale já už pomalu, ale jistě vyrážím do Škoenergo Areny, kde dnes právě mladoboleslavští bruslaři odehrají další extraligový zápas a tentokrát se postaví Plzeňákům. Takže já jdu skočit do drezu, vyrážím, vy si skočte ještě do příští hodiny s Romanem, no pokud vyrážíte taky na stadion, tak se tam vidíme. No a dneska samozřejmě za 3 body, jak jinak. Budeme držet palce, no a vy se mějte skvěle. Na závěr ještě letí přání všeho nejlepšího všem Michalům, protože těch je mezi námi opravdu hodně. I mezi mými přáteli jich mám spousty, takže na Michaly dneska rozhodně nesmím zapomenout. No a kluci, pokud někde slavíte, nezapomeňte na mě. Po hokeji může být jenom váš. Takže čekám na pozvánky a teď už se loučím. Moje jméno je Lukáš Náhlovský a společně se tu sejdem zase zítra se 14. Však to znáte. Ahoj.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový úterní den. Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá. Ve sboru českých bratří v Mladé Boleslavi se dnes uskuteční svatováclavský galakoncert. Vystoupí Severočeská filharmonie Teplice pod vedením dirigenta Gudínyho Emilsona, dále flétnisté Giuseppe Nova a Miroslav Matějka a houslistka Markéta Janoušková. Na programu jsou například skladby Josefa Suka, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Zazní také Má vlast, Česká svita nebo braniborský koncert Johanna Sebastiana Bacha. Začátek bude v 19 hodin. Legendární britský zpěvák Rod Stewart po více než 6 desetiletích uzavře svou koncertní kariéru. 81letý hudebník oznámil poslední evropské turné, během kterého se rozloučí také s českými fanoušky. Do pražské O2 arény dorazí 24. června příštího roku.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavi dnes vyzvou na domácím ledě Plzeň. Mají co napravovat, protože poslední utkání na ledě Vítkovicím nevyšlo. Prohráli vysoko 2-6 a v tabulce se propadli. Dnešní utkání ve Ško Energo aréně začne v 17 hodin a 30 minut. Zprávy končí, je čas opět na muziku. Příjemný poslech.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Energia de luz.

0: nejlepší muzika, hodně devadesátek, ale nezapomínáme ani na regionální muziku. Tohle byla kapela Konec konců, takže zdravíme Hanýska. No a protože máme po 16. hodině, znamená to, že na rádiu MB posloucháte Hodinu s Romanem, u které vás vítám. Prodloužený víkend by mohl být častěji, co říkáte? Já myslím, že se na tom shodneme, tím spíše, když je venku takhle krásné počasí. Nejen stará Boleslav, ale i mladá Boleslav včera pořádně ožila, možná, že jste také zavítali si prohlédnout veterány v rámci svatováclavské jízdy historických vozidel, pak byl program na městském stadionu, no prostě den jako malovaný. A budeme v tom pokračovat, zdá se, celý týden. Až do neděle slunečno a krásné babí léto. Krásná je i další muzika. Co byste řekli tomu, kdybych vám poslal třeba Minelli, za chvilku Sylvie Sebastian, nebo třeba Hugh Grant, takže si dáme i jednu filmovou. Tak buďte s námi, mějte parádní odpoledne.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio

0: Zase se vám k tomu barbrovi nebo ke kadeřnici prostě nechce, necháte se zarůst a třeba to maskujete čepicí, anebo vám prostě přestane vadit, že vypadáte jako ezot. Ezau, jak chcete, to jsem měl já. Pořádně jsem se nechal zarůst, musel jsem pořád nosit čepici, až jsem se konečně dokopal a dnes ráno jsem si zašel. Takže zase vypadám a cítím se jako člověk. No jo, no, už mi bylo doma naznačeno, že to není dobrý, takhle dlouhá ofina, že už se prý ani negeluju, takové taktní naznačení, že vypadám jako blbec. Na druhou stranu, čím jste starší, tím vám to je víc a víc jedno. Nemyslím, že byste zase na sebe jako nějak kompletně kašlali, ale přeci jen dřív jsem nedovolil být třeba déle než 2 týdny bez kadeřníka nebo bez kadeřnice. A teď vydržím klidně i měsíc, někdy i 2. A to samé je s holením, když prostě zarostu, no tak zarostu, no, holt chvíli budu mít vousy. Najednou mi to nevadí, dokonce mi nevadí ani to, že jsem na některých místech docela slušně šedivej. Ale to je život, přátelé. Buď to se s tím smíříme, anebo se budeme trápit, a to se mi nechce. Posílám další muziku pro lepší náladu.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB.

0: že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Radio MB. Radio MB.

koukáte hodinu s Romanem. Tak co ten dnešní večerní fotbal? Česko totiž vyzve Anglii, tedy dalšího giganta. Věříte našim, že by mohli získat nějaké ty body? Proti Chorvatsku se to nepovedlo, byla z toho prohra 1-2. No a teď hostíme pravděpodobně ještě silnější Anglii. Já se musím přiznat, budu upřímný, našim v poslední době vůbec, ale vůbec nevěřím. A to v žádném zápase. Prostě ta současná generace takovou tu potřebnou sílu nemá, ale neříkám, že se to najednou nemůže otočit a nebo že nemohou udělat dobrý zápas a potrápit třeba právě i velký tým, jako je Anglie. To si myslím, že se zase stát může. Ale že bychom byli lepší než některé týmy, tak jak jsme na to byli zvyklí v minulosti, tak to tam aktuálně prostě není a myslím si, že si na výjimečné hráče budeme muset počkat. Doba Barošů, Nedvědů, Rosických je prostě pryč. Ale zase můžeme přidat srdíčko a bojovnost právě tak jako v utkání s Chorvatskem, no a vidíte, málem to na bod stačilo. Tak budeme zvědaví, na co to bude stačit dnes večer. Utkání Česko-Anglie se hraje v Edenu a začíná ve 20 hodin a 45 minut.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Už je úterý, hezký den. Od 3. října do 27. listopadu bude kvůli výluce v úseku Bakov nad Jizerou Turnov veškerá vlaková doprava nahrazena autobusy. Termín se může změnit podle situace při stavbě. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce bude muset v příštích letech investovat asi 1,5 miliardy korun do modernizace tramvajových tratí v obou městech. Čeká ho i povinný nákup elektrobusů. Vyplývá to z investičního plánu, který budou na začátku obě města schvalovat.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová Mladá Boleslav si včera připomněla 20 let od slavného postupu do základní skupiny poháru UEFA. Byl to jeden z nejslavnějších zápasů historie. Venku na hřišti Olympiku Marseille Boulka prohrála 0-1 a doma potom po velkém dramatu zvítězila 4-2. To si na městském stadionu připomněli tehdejší hráči i funkcionáři klubu, kterým tleskali stovky příchozích. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je úterý 29. září, samozřejmě nás ladíte jak jinak než po 17. hodině. Já jsem David, přejeme všem Michalům a Michaelům, je taky Světový den srdce, takže přejeme všechno nejlepší, ať už k tomu Světovému dni srdce, anebo Michalům. Tak, za malou chvíli se dozvíte nádherný způsob, jak člověku pokazit svačinu, no a taky Sylvester Stallone, o něm se natáčí vlastní životopisný film, jak na to reagoval, to se dozvíte taky ode mě už za pár minut tady na Rádiu MB. Krásný den vám přeji.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Parádní den je úterý 29. září, už za malou chvíli začíná zápas Mladá Boleslav Sparta, myslím tím samozřejmě hokejovou Tipsport Extraligu. My teď ale jdeme podle mě na nádherný způsob, jak člověku pokazit svačinu. V Kalifornii stáhli z obchodu tisíce sklenic nakládaných papriček poté, co zákazník zveřejnil video, na kterém údajně našel mrtvou myš, a to uvnitř. Firma zahájila stahování výrobku, no a internet samozřejmě řeší hlavně jednu věc. Jak se odteď člověk podívá do sklenice, aniž by tam před prvním soustem udělal kompletní bezpečnostní audit. No, já nevím jak vy, ale já bych po tomhle kontroloval i okurku od oběda. Jsme Rádio MB, hraju další hudbu.
1: Rádio MB, rytm.

0: you.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
5: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
6: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
7: Na co zase?
6: Neptej se, prostě vodu, rychle!
7: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
6: To už je stejně jedno, mizíme!
8: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
9: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Stále si pouštíte Radio MB a teď to mám zprávu pro všechny, kteří se někdy připadali staří. Sylvester Stallone reagoval na vlastní životopisný film, ve kterém ho bude hrát jiný herec. No a víte, co byla hlavní pointa? No, ta byla v podstatě, že Sylvester řekl: moment, já jsem ještě naživu. Což je opravdu zvláštní fáze kariéry. Člověk se dozví, že o něm vzniká film a první věc, kterou musí veřejnosti potvrdit, je, že ještě nemusí sledovat film jako dokumentární rekonstrukci. Tady je Radio MB, těším se na vás zítra v 9 dopoledne. Mějte se krásně.
1: Radio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Po měsíci stavebních a zahradnických prací dostává jedno z nejvýraznějších veřejných prostranství Bakova nad Jizerou novou podobu. Mírové náměstí prošlo rozsáhlou revitalizací. Jejímž cílem bylo vrátit historickému prostoru důstojný a reprezentativní charakter a současně vytvořit příjemnější místo pro každodenní život ve městě. První příležitost projít se po nově upraveném náměstí budou mít obyvatelé i návštěvníci ve středu 7. října od 16 hodin, kdy město připravuje slavnostní předání náměstí veřejnosti a symbolické přestřižení pásky. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dnů asi 36 600 lidí. Z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost je nižší než loni, kdy si klenoty přišlo prohlédnout 51 553 návštěvníků.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy mistrů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským koučem Santim Deniou podlehl v Praze Chorvatsku 1-2 a v nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. Začíná se ve 20 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Do Mladé Boleslavy míří Rybičky 48. A to v rámci Face Tour Face. Jako host vystoupí Koblížci. Rybičky se po úspěšném turné po velkých halách vrací na dlouhou dobu naposledy do klubů. A také do kulturních domů. A právě v Mladé Boleslavi se na ně můžeme těšit 16. října od 19 hodin.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio M.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Sajdl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: 14. listopadu ožije kulturní dům Bezno na Mladoboleslavsku. Dorazí tam Jakub Děkan se svým bandem, také kapela Pekař, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Green Day Revival a Alchymie, takže rovnou 5 skvělých koncertů. K tomu narozeninová show, protože Rádio MB oslaví 7. narozeniny. Velmi bohatá tombola, drinky, zlatá výmok a dárky pro příchozí. Vstupenky si můžete pořídit na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
5: To už je stejně jedno, mizíme!
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte v

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
5: To už je stejně jedno, mizíme!
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
8: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavska.
1: Tohle je FM. Takže akáž.